0: vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května. Při generální audienci papež pokračoval v katechezích o liturgii na základě dokumentů druhého Vatikánského koncilu. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky. Zopakoval, že válka konflikt neřeší, ale násobí utrpení a nenávist. Podobný apel vyslovil také v úterý večer při rozhovoru s novináři v Castel Gandolfu. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv každého člověka. A na závěr přineseme komentář rektora Papežské Gregoriánské univerzity profesora a jezuity Dariuše Kovalčika na téma umělá inteligence a univerzita. Příjemný poslech. V katechezi při generální audienci pokračoval Lev XIV. Ve výkladu dokumentů druhého Vatikánského koncilu. Dnes podruhé probíral liturgickou konstituci Sacrosanctum Concilium, hovořil o rovnováze mezi tradicí a reformou a za klíčové kritérium označil prospěch celého společenství církve.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a vítejte.
1: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive.
0: Ve své encyklice Mediator Dei píše ctihodný Pius XII, že církev je živý organismus. Proto i v oblasti posvátné liturgie při zachování integrity své nauky roste a vyvíjí se, adaptuje a přizpůsobuje okolnostem a požadavkům, které v průběhu času vyvstanou. V naprosté kontinuitě s tímto principem shledává druhý Vatikánský koncil v úvodu konstituce Sacrosanctum Concilium jako svůj zvláštní úkol postarat se také o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilní zasedání bylo skutečně jednotné v úsilí neustále prohlubovat křesťanský život věřících, lépe přizpůsobit potřebám naší doby instituce podléhající změnám, podporovat všechno, co může přispět ke sjednocení všech věřících v Kristu a posilovat vše, co může být pro všechny pozváním do církve.
1: In quel momento storico
0: v onom historickém okamžiku bylo velice zřetelné, že je nezbytné obnovit obřadní formy, jimiž po staletí uskutečňovala církev své poslání oslavovat Boha a posvěcovat křesťanský lid. Díky liturgickému hnutí dozrálo přesvědčení, později vyjádřené svatým Janem Pavlem II., že existuje velice úzké a organické spojení mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve. Církev nejen koná, ale sama se také vyjadřuje v liturgii a z liturgie čerpá životní sílu. Aby usnadnila věřícím přístup k bohatým darům milosti, které vyvírají z posvátné liturgie, ukazuje konstituce Sacrosanctum Concilium směr velmi vhodně formulovaným a stručným výrokem. Zachovat zdravou tradici a otevřít cestu oprávněnému pokroku. Papež Benedikt v takto pojatém plánu spatřoval reformní program koncilních otců v rovnováze mezi velkou liturgickou tradicí minulosti a budoucností. Připomněl, že nezřídka se nešťastným způsobem proti sobě staví tradice a pokrok, zatímco ve skutečnosti se tato dvě pojetí doplňují. Sama tradice v sobě nese určitým způsobem i pokrok. Mohli bychom říci, že řeka tradice v sobě nese i svůj pramen a míří k ústí. Koncil potvrzuje legitimitu takového pokroku zakořeněného v autentické tradici a rozlišuje v samotné liturgii složku neměnnou, ustanovenou Bohem, od částí podléhajících změnám, které se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Ke změnám tohoto druhu docházelo během staletí neustále, aby tak bylo věřícím umožněno plodně se účastnit

0: účastnit prostřednictvím obřadního jednání na Kristově velikonočním tajemství, které je základem křesťanské víry. Bohoslužba církve se tedy vtělila do jednotlivých kulturních forem různých historických epoch a stala se tak schopnou je ovlivňovat a dokonce je přímo proměňovat. Liturgie se tak v průběhu staletí stala hnací silou evangelizace. I dnes je třeba obnovit tuto energii v kontinuitě s autentickou a živou katolickou tradicí, tedy v dynamice zaměřené na to, aby uváděla věřící do plnosti pravdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato.
0: Chápeme tedy, proč koncilní otcové doporučovali, aby reforma obřadů vždy odpovídala jak opravdovému a jistému užitku církve, tak také důrazu na to, aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují. Pro dobro celé církve musí každé reformě vždy předcházet důkladné teoretické zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního. Koncilní nauka nás takto zve, abychom se vyvarovali dezorientace věřících, tedy aby nikdo nic nepřidával, neodebíral nebo z vlastní iniciativy neměnil. Rozvoj, o němž hovoří koncilní konstituce, tedy není ohrožením společenství církve. Naopak, usiluje o její posílení a podporu.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Chci proto povzbudit všechny, kdo jsou povoláni k přípravě slavení posvátných tajemství, a zvláště kněze, kteří konají svou službu předsedajících liturgii, aby měli vždy na zřeteli úctu k liturgickým textům a řádu. Tato úcta vyvěrá z niterného přístupu disponovanosti a důvěry k Bohu a projevuje se pokorou před Boží velikostí a upřímnou věrností společenství církve. To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Se znepokojením sleduji válku na Ukrajině, která v těchto dnech výrazně nabývá na intenzitě. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s těmi, kdo trpí v důsledku nedávných útoků, jejich tarčem se stali i civilisté. Válka problémy neřeší, ale přitěžuje jim. Neposiluje bezpečnost, ale násobí utrpení a nenávist. Tam, kde dopadají rakety a drony, upadají také naděje. Jsou ničeny domy a místa modlitby, jsou ničeny životy nevinných lidí. Všechny národy zasažené válkou svěřují ochraně Panny Marie, Královny míru.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della pace.
0: Řekl papež v závěru generální audience.

0: Vyvoláváme stále větší nenávist a násilí nikam nevede. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv všech. To zdůraznil papež Lev také včera večer při rozhovoru s novináři před odjezdem z Castel Gandolfa. První dotaz navázal na pondělní prezentaci první encykliky Lva 14. věnované antropologickým otázkám v éře umělé inteligence.
1: Già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic.
2: I hned po prezentaci encykliky pokračovali rozhovory s představiteli Anthropic. Obě strany se shodly, že je zapotřebí v dialogu pokračovat a usilovat o neozbrojenou umělou inteligenci. Válka se dnes vede prostřednictvím umělé inteligence, jak to vidíme na různých místech světa, například v Libanonu, a nemyslí se na lidské životy, na lidi, kteří jsou oběťmi toho všeho. Chtěl bych tedy znovu apelovat na mír.
0: Na dotaz ohledně italských aktivistů zatčených v Izraeli papež konstatoval.
2: V této věci je potřeba apelovat na respektování lidských práv pro všechny. Bohužel lidé žijící v Gaze stále ještě nedostávají humanitární pomoc. Z toho se potom odvíjejí také různé protesty, včetně těch účastníků flotily. Chtěl bych znovu nejen vyzvat, ale apelovat na všechny autority, aby pomohli lidem v Gaze. Pomohli jim už teď a zahájili rekonstrukci. Lidé tam nadále velmi trpí. Vyvoláváme stále větší nenávist, násilí k ničemu nevede. A děje se to na všech stranách. Proto je zapotřebí vrátit se k vyjednávání, řešit problémy prostřednictvím dialogu a respektovat lidská práva všech.
0: Řekl papež v úterý večer před odjezdem z Castel Gandolfa.

0: Umělá inteligence může zásadně změnit vzdělávání, ale neměli bychom se toho bát, říká v komentáři k encyklice Magnifica Humanitas profesor a jezuita Dariusz Kowalczyk, nedávno jmenovaný prezidentem Collegia Maxima Papežské Gregoriánské univerzity, což je funkce odpovídající rektorovi univerzity.
1: Když se Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas odvolává na obraz Nehemiáše, který obnovuje hradby Jeruzaléma, může nás napadnout něco o vysokých školách, místech, jimž byl svěřen zvláštní úsek hradby v éře umělé inteligence. Papež přímo poukazuje na to, že na poli univerzity se objevuje velká výzva integrace poznání, tedy propojování různých oborů poznání a způsobů ověřování faktů.
0: Encyklika přesvědčuje, že technika je od samého počátku zapsána do našich dějin jako hluboce lidská činnost. Vysoké školy, včetně církevních, by měly tuto větu vnímat jako výzvu k tvůrčímu využívání umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, při analýze pramenů a ve výuce. Nástroje umělé inteligence mohou urychlit získávání poznatků, usnadnit mezioborovou spolupráci a rozšířit přístup k vědeckým zdrojům, a to i pro akademická prostředí, která byla dosud ekonomicky marginalizována. AI může zásadně změnit školství a neměli bychom se toho bát.
1: Zároveň encyklika varuje před redukcí myšlení na algoritmus. S odvoláním na Platóna připomněl Lev XIV., že nejhlubším věcem se člověk učí až po dlouhé době a velkém úsilí. Úkolem vysokých škol je tedy chránit pomalost dozrávání myšlenek. Nejde v tom o jakýsi konzervativní reflex, ale o obranu lidskosti. Hygiena pozornosti, tedy takový rytmus života, který zahrnuje ticho, seriózní studium, četbu a uvážlivou výměnu myšlenek, je dnes součástí plnohodnotného akademického vzdělání, nejen v kněžském semináři.
0: Pro církevní vysoké školy otevírá encyklika významný prostor. Teologie, filozofie a společenské vědy mohou společně vypracovat etická kritéria pro hodnocení systému AI. Kritéria založená na důstojnosti člověka, společném dobru a solidaritě. To jsou věci, s nimiž si čistě technické prostředí neporadí. Encyklika Magnifica Humanitas nedává hotové odpovědi, ptá se však, jakým stavitelem chceš být? Chceš stavět babylonskou věž nebo hradby Jeruzaléma? Toto je otázka adresovaná každému rektorovi, každému vysokoškolskému učiteli, každému studentovi.
1: Slyšeli jste komentář k encyklice Magnifica Humanitas profesora a jezuity Dariusze Kowalczyka.
0: To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. května. Při generální audienci papež pokračoval v katechezích o liturgii na základě dokumentů druhého Vatikánského koncilu. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky. Zopakoval, že válka konflikt neřeší, ale násobí utrpení a nenávist. Podobný apel vyslovil také v úterý večer při rozhovoru s novináři v Castel Gandolfu. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv každého člověka. A na závěr přineseme komentář rektora Papežské Gregoriánské univerzity profesora a jezuity Dariuše Kovalčika na téma umělá inteligence a univerzita. Příjemný poslech. V katechezi při generální audienci pokračoval Lev XIV. Ve výkladu dokumentů druhého Vatikánského koncilu. Dnes podruhé probíral liturgickou konstituci Sacrosanctum Concilium, hovořil o rovnováze mezi tradicí a reformou a za klíčové kritérium označil prospěch celého společenství církve.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, dobré ráno a vítejte.
1: Nell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive.
0: Ve své encyklice Mediator Dei píše ctihodný Pius XII, že církev je živý organismus. Proto i v oblasti posvátné liturgie při zachování integrity své nauky roste a vyvíjí se, adaptuje a přizpůsobuje okolnostem a požadavkům, které v průběhu času vyvstanou. V naprosté kontinuitě s tímto principem shledává druhý Vatikánský koncil v úvodu konstituce Sacrosanctum Concilium jako svůj zvláštní úkol postarat se také o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilní zasedání bylo skutečně jednotné v úsilí neustále prohlubovat křesťanský život věřících, lépe přizpůsobit potřebám naší doby instituce podléhající změnám, podporovat všechno, co může přispět ke sjednocení všech věřících v Kristu a posilovat vše, co může být pro všechny pozváním do církve.
1: In quel momento storico
0: v onom historickém okamžiku bylo velice zřetelné, že je nezbytné obnovit obřadní formy, jimiž po staletí uskutečňovala církev své poslání oslavovat Boha a posvěcovat křesťanský lid. Díky liturgickému hnutí dozrálo přesvědčení, později vyjádřené svatým Janem Pavlem II., že existuje velice úzké a organické spojení mezi obnovou liturgie a obnovou celého života církve. Církev nejen koná, ale sama se také vyjadřuje v liturgii a z liturgie čerpá životní sílu. Aby usnadnila věřícím přístup k bohatým darům milosti, které vyvěrají z posvátné liturgie, ukazuje konstituce Sacrosanctum Concilium směr velmi vhodně formulovaným a stručným výrokem. Zachovat zdravou tradici a otevřít cestu oprávněnému pokroku. Papež Benedikt v takto pojatém plánu spatřoval reformní program koncilních otců v rovnováze mezi velkou liturgickou tradicí minulosti a budoucností. Připomněl, že nezřídka se nešťastným způsobem proti sobě staví tradice a pokrok, zatímco ve skutečnosti se tato dvě pojetí doplňují. Sama tradice v sobě nese určitým způsobem i pokrok. Mohli bychom říci, že řeka tradice v sobě nese i svůj pramen a míří k ústí. Koncil potvrzuje legitimitu takového pokroku zakořeněného v autentické tradici a rozlišuje v samotné liturgii složku neměnnou, ustanovenou Bohem, od částí podléhajících změnám, které se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliže do nich proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliže zastarali. Ke změnám tohoto druhu docházelo během staletí neustále, aby tak bylo věřícím umožněno plodně se účastnit prostřednictvím obřadního jednání na Kristově velikonočním tajemství, které je základem křesťanské víry. Bohoslužba církve se tedy vtělila do jednotlivých kulturních forem různých historických epoch a stala se tak schopnou je ovlivňovat a dokonce je přímo proměňovat. Liturgie se tak v průběhu staletí stala hnací silou evangelizace. I dnes je třeba obnovit tuto energii v kontinuitě s autentickou a živou katolickou tradicí, tedy v dynamice zaměřené na to, aby uváděla věřící do plnosti pravdy.
1: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato.
0: Chápeme tedy, proč koncilní otcové doporučovali, aby reforma obřadů vždy odpovídala jak opravdovému a jistému užitku církve, tak také důrazu na to, aby nové formy organicky vyrůstaly z forem, které již existují. Pro dobro celé církve musí každé reformě vždy předcházet důkladné teoretické zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního. Koncilní nauka nás takto zve, abychom se vyvarovali dezorientace věřících, tedy aby nikdo nic nepřidával, neodebíral nebo z vlastní iniciativy neměnil. Rozvoj, o němž hovoří koncilní konstituce, tedy není ohrožením společenství církve. Naopak, usiluje o její posílení a podporu.
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri.
0: Chci proto povzbudit všechny, kdo jsou povoláni k přípravě slavení posvátných tajemství, a zvláště kněze, kteří konají svou službu předsedajících liturgii, aby měli vždy na zřeteli úctu k liturgickým textům a řádu. Tato úcta vyvěrá z niterného přístupu disponovanosti a důvěry k Bohu a projevuje se pokorou před Boží velikostí a upřímnou věrností společenství církve. To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci. V závěru generální audience Lev XIV. Vyjádřil solidaritu Ukrajincům, trpícím stále intenzivnějšími ruskými útoky.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
2: Se znepokojením sleduji válku na Ukrajině, která v těchto dnech výrazně nabývá na intenzitě. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s těmi, kdo trpí v důsledku nedávných útoků, jejichž tarčem se stali i civilisté. Válka problémy neřeší, ale přitěžuje jim. Neposiluje bezpečnost, ale násobí utrpení a nenávist. Tam, kde dopadají rakety a drony, upadají také naděje. Jsou ničeny domy a místa modlitby, jsou ničeny životy nevinných lidí. Všechny národy zasažené válkou svěřují ochraně Panny Marie, Královny míru.
1: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della pace.
0: Řekl papež v závěru generální audience.

0: Vyvoláváme stále větší nenávist a násilí nikam nevede. Vraťme se k vyjednávání a k respektu práv všech. To zdůraznil papež Lev také včera večer při rozhovoru s novináři před odjezdem z Castel Gandolfa. První dotaz navázal na pondělní prezentaci první encykliky Lva 14. věnované antropologickým otázkám v éře umělé inteligence.
1: Già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic.
2: I hned po prezentaci encykliky pokračovaly rozhovory s představiteli Anthropic. Obě strany se shodly, že je zapotřebí v dialogu pokračovat a usilovat o neozbrojenou umělou inteligenci. Válka se dnes vede prostřednictvím umělé inteligence, jak to vidíme na různých místech světa, například v Libanonu, a nemyslí se na lidské životy, na lidi, kteří jsou oběťmi toho všeho. Chtěl bych tedy znovu apelovat na mír.
0: Na dotaz ohledně italských aktivistů zatčených v Izraeli papež konstatoval.
2: V této věci je potřeba apelovat na respektování lidských práv pro všechny. Bohužel lidé žijící v Gaze stále ještě nedostávají humanitární pomoc. Z toho se potom odvíjejí také různé protesty, včetně těch účastníků flotily. Chtěl bych znovu nejen vyzvat, ale apelovat na všechny autority, aby pomohli lidem v Gaze. Pomohli jim už teď a zahájili rekonstrukci. Lidé tam nadále velmi trpí. Vyvoláváme stále větší nenávist, násilí k ničemu nevede. A děje se to na všech stranách. Proto je zapotřebí vrátit se k vyjednávání, řešit problémy prostřednictvím dialogu a respektovat lidská práva všech.
0: Řekl papež v úterý večer před odjezdem z Castel Gandolfa.

0: Umělá inteligence může zásadně změnit vzdělávání, ale neměli bychom se toho bát, říká v komentáři k encyklice Magnifica Humanitas profesor a jezuita Dariusz Kowalczyk, nedávno jmenovaný prezidentem Collegia Maxima Papežské Gregoriánské univerzity, což je funkce odpovídající rektorovi univerzity.
1: Když se Lev XIV. V encyklice Magnifica Humanitas odvolává na obraz Nehemiáše, který obnovuje hradby Jeruzaléma, může nás napadnout něco o vysokých školách, místech, jimž byl svěřen zvláštní úsek hradby v éře umělé inteligence. Papež přímo poukazuje na to, že na poli univerzity se objevuje velká výzva integrace poznání, tedy propojování různých oborů poznání a způsobů ověřování faktů.
0: Encyklika přesvědčuje, že technika je od samého počátku zapsána do našich dějin jako hluboce lidská činnost. Vysoké školy, včetně církevních, by měly tuto větu vnímat jako výzvu k tvůrčímu využívání umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, při analýze pramenů a ve výuce. Nástroje umělé inteligence mohou urychlit získávání poznatků, usnadnit mezioborovou spolupráci a rozšířit přístup k vědeckým zdrojům, a to i pro akademická prostředí, která byla dosud ekonomicky marginalizována. AI může zásadně změnit školství a neměli bychom se toho bát.
1: Zároveň encyklika varuje před redukcí myšlení na algoritmus. S odvoláním na Platóna připomněl Lev XIV., že nejhlubším věcem se člověk učí až po dlouhé době a velkém úsilí. Úkolem vysokých škol je tedy chránit pomalost dozrávání myšlenek. Nejde v tom o jakýsi konzervativní reflex, ale o obranu lidskosti. Hygiena pozornosti, tedy takový rytmus života, který zahrnuje ticho, seriózní studium, četbu a uvážlivou výměnu myšlenek, je dnes součástí plnohodnotného akademického vzdělání, nejen v kněžském semináři.
0: Pro církevní vysoké školy otevírá encyklika významný prostor. Teologie, filozofie a společenské vědy mohou společně vypracovat etická kritéria pro hodnocení systému AI. Kritéria založená na důstojnosti člověka, společném dobru a solidaritě. To jsou věci, s nimiž si čistě technické prostředí neporadí. Encyklika Magnifica Humanitas nedává hotové odpovědi, ptá se však, jakým stavitelem chceš být? Chceš stavět babylonskou věž nebo hradby Jeruzaléma? Toto je otázka adresovaná každému rektorovi, každému vysokoškolskému učiteli, každému studentovi.
1: Slyšeli jste komentář k encyklice Magnifica Humanitas profesora a jezuity Dariusze Kowalczyka.
0: To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.